0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.